otím i Jurko, ale nepoviem nikomu, že i vin začul spívania na hranici. Doma zatľar chtuvali svadbu. Koláči vypíkali a mladý Jurko furt po nočach na hranici pridal do kroku i ponahľal sa domiu. Jednoho večera nadrazi domiu, jak by i vín zdaleka zbačil boheňk. Jednym uchom pit sluchoval, bo bars krásne spívali, ale jednym okom pit kukuval, bo sobi tak lahodne tancovali. Jak tak pozerať? Upala mu do oka jedna z nich. Drybne nožky, tonké ručky, volo sa jak dozrite koloske zerna. Červené lička, krásny smích, syni očka, ta to je moja Maruša. Zešli sa im naraz oči i Jurko prestal domati na všetko. Zňal kalap, roztriasli sa mu kolina, jak jej zbačil. Boheňka ku nemu priletila, voby mala i svojim plášťom zakrela. Vece o Jurkovi nikto nečul. Doma ho napered čekali, potím hledali, až na hranici Jurkiu kalab našli. Nešťastia prišlo na jeho rodinu. Gazda s gazdňou sa trapili, korov i majetok im toho roku dajaka pľaga vzala, gazdivstvo im hnulo i sile ich opušťali. Iši dlh rok po nočach mama na ganok vychodili, ci dakde nečutý boheňka spívaty, že by poprosili o Jurka, ňa im ho vernú domiu. No od toho času sa i boheňka vytratili, jak keby len na toho ich se načekali. Koli sobi ho vozmuť do toho ich svita.